0: Dasa? Polubia.
1: Okay, I'm reloaded.
2: Kde se pěci lačety? Radio Maestral.